mi trochu času, abych se probudil a uviděl tvou krásu. Teď chci být chvíli sám, chci vidět kousek světa a slib ti klidně dám. Tak musím odjet pryč.

to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: JISK nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
6: Volkswagen.
7: Jaho. Ne. Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností.

0: Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě.
3: To je ono.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
6: Aha, a jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
8: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
9: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
10: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávě.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
3: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
4: A mě se odsud nechce ani pryč.
5: Staraj se, viď.
4: No, mají nás rádi.
5: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
4: Veď.
5: Ortopedický polštář třeba.
4: Klimošku.
5: Nebo vodní postel.
4: Nebo vodní dýmku.
3: Pomáhat mazličkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
7: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
8: Tati, promiň, ujel mi bos.
9: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
4: Volkswagen.
5: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
9: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
12: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
2: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
1: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Na pánvi.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
13: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů.

0: Puste se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Jen na dva dny.
4: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka.
7: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

sny, že jí miluje, že jí

Vur tut direkt.

0: Já nevím, co s tím. To vám asi turnaj bez vítěze. No, můžete jít domů.
1: Starosto! A co teď končím peřím, sakra?
0: Jo, tak chváta mě budeš. Nacpi si to třeba do peří, ty bolo, když jsi ten turnaj.
2: Somebody. Yeah. Mr. Ray, are you somebody? Yeah. Mr. Ray.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Je. Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
4: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
5: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
4: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
6: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
7: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
8: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
9: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
14: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
13: Při nakládání.
15: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
16: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Tati, promiň, ujel mi bos.
5: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Jaho, ne, čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
8: Chcete taky svých 5%?
7: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
9: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
10: Volkswagen.
11: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
12: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Tati, promiň, ujel mi bos.
3: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Jen do toho! Pořád

0: mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na pánvi.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: lost over the cliff, gone forever.
1: JISK nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Yeah. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
2: Opavia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Podrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
5: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
6: Já jsem Jesse.
7: Já jsem DJ.
8: Já jsem Roxy.
9: A my jsme
10: Čivavý kapela v útulku.
6: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá bříška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
5: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
11: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
12: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňujte.

0: Ta čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
3: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Tati, promiň, ujel mi bos.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
4: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
3: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
6: Takže vás nesvědí hlava?
5: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
7: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
2: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
14: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se.

0: Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Podrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
5: Volkswagen.
6: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
7: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: Každý rok dokáže první pomoc zachránit spousty životů. Když tak si udělejte kurz na krymevamzada.cz. No ale víte, kdo taky potřebuje pomoct? Zvířátka v útulcích, jako jsme my? Opravdu, pomoc!
7: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
9: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
10: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
12: Tati, promiň, ujel mi bos.
13: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
1: Aha, jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi!
11: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
12: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

Unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
3: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
9: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Kolumbie.

0: Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
3: Tati, promiň, ujel mi bos.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tada!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
7: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.
8: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
13: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

spalem, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát, občas deště.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Byla.
3: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
4: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
5: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Postarejte se o svou budoucnost.
6: To dělají moderní lidé. Investují.
7: A na to mohou být hrdí.
6: Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
10: Datart nákupy.
11: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
12: Pustí.
11: Datart.
13: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai IONIQ 3 již od necelých 670 tisíc korun.
14: Středa, středa, středa.
15: Řekni heslo.
14: Opavia.
15: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Podrobek víc spolu.
14: Tak zase ve středu.
16: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
17: Nádobí Fabíne.
16: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
17: Zaručeně lepší vaření pouze na fabíny.cz.
18: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
19: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
3: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte se.

0: Ty nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Postarejte se o svou budoucnost.
6: To dělají moderní lidé. Investují.
7: A na to mohou být hrdí.
6: Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Allegro! To musím také vyzkoušet!
10: A mají i tuhle megatelku!
11: A věci do školy!
12: A ještě něco!
9: Tenhle kanon!
13: Když něco, tak Allegro.
14: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
15: Větší, než si myslíš.
14: Proč prší?
15: Aby se starý cítil příjemně.
14: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
16: Dorazili jste do cíle.
15: Tak jo, jsme tady.
16: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
17: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
18: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
19: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
20: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
22: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
23: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
24: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
3: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Nebojte se o ně. Usupa. Ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
6: jsme doma,
5: anebo vyrazí do světa.
7: A to klid.
5: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.
8: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin, sprej nové generace, s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
9: A teď trojitý epet.
10: Ty jsi teda číslo.
9: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
10: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
11: Létu, že breč, venku listopad, na tvý vlasy padá deš, nejde tě nemilovat.
12: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
13: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: čas byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Bila.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Postarejte se o svou budoucnost.
7: To dělají moderní lidé. Investují.
8: A na to mohou být hrdí.
7: Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: Allegro! To musím také vyzkoušet!
16: A mají i tuhle megatelku!
17: A věci do školy!
18: A ještě něco!
15: Tenhle kanon!
19: Když něco, tak Allegro.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
22: Tati, promiň, ujel mi bos.
23: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
4: Mám levnou energii.
3: Protože?
4: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
5: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET, život s lepší energií.
6: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy. Nebo na trénink? S O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma?
7: Jsme doma!
6: A nebo vyrazí do světa.
8: Tato klid.
6: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2. Více ze života.

dig it up, mine. Dig it up, mine. Dig it, mine. Farming.

kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue like this.

somebody. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Přijďte si dobyli pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90 a nebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90 a nebo Chibo Espresso jen za 369,90. Byla.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: A teď trojitý epet.
8: Ty si teda číslo.
7: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
8: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
9: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
10: Nulka.
11: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
13: Nebojte se o ně. Pusupat. Ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
14: jsme doma,
13: anebo vyrazí do světa.
14: A to klid.
13: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
18: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
3: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou

0: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů
4: Známe otázka,
1: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Neboží, ano, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské

0: cereálie XXL v Billa Clubu za 79,90 a Kofola v Billa Clubu za 21,90. Billa.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Postarejte se o svou budoucnost.
9: To dělají moderní lidé. Investují.
10: A na to mohou být hrdí.
9: Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
13: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt.
14: S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
15: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
18: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
17: Tada!
18: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Nebojte se o ně. Usupa. Ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma.
21: Jsme doma.
20: A nebo vyrazí do světa.
21: Tato klid.
20: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2. Více ze života.
22: A teď trojitý iPad.
23: Ty jsi teda číslo.
22: Jednička ve stabilitě, jako iPad.
23: Spolehněte se na iPad. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. iPad. Život s lepší energií.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Nice Price Combo. Teď

0: Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Tati, promiň, ujel mi boss.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: Já ho... ne... Čoko!
1: To má po tobě.
2: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
0: Tutti frutti!
3: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
0: Já.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
5: Hi.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí,

0: Více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Teď hádám já. Je to daleko?
5: Celkem jo.
4: A už jsme tam někdy byli?
5: Mhm.
4: Ale tudy jedeme prvně.
5: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
6: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
11: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
12: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
13: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
12: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
13: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
12: Tak to dáme do grafiky, jo?
14: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
15: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
16: Cože?
15: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
17: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
18: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
17: Při nakládání.
19: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na tohle sluší, ne?
20: Killerce něco na styling a nechting.
21: No my se ani nevidíš,
19: boholit.
21: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
20: Asi slušnej budget.
21: Bylo to...
22: úplně za hubičku.
23: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
24: Očko tě zve do kina.
25: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
26: Páni, my ten klíč portálu najdeme.
27: No, páni.
26: Existuje?
28: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
29: Na na na na na na na na na.
30: Každé pondělí a úterý.
31: Koťák live, vítejte u Koťák live.
30: Je tu Koťák.
32: Jo.
30: A nálož hostů,
33: zvláštní otázka,
30: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
34: Ne, boží, ano.
35: Ňoky, pene, spagety.
36: Život konečně u Koťáka, že jo?
30: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

je a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Maia.
1: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
12: jsme doma,
11: anebo vyrazí do světa.
12: Tato klid.
11: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
13: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
4: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
5: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt.
6: S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
7: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
8: Mám levnou energii.
7: Protože?
8: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
9: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
10: Očko tě zve do kina.
11: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
12: My ten klíč k portálu najdeme.
13: No, pani.
14: Existuje?
15: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
16: Na na na na na na na na.
17: Každé pondělí a úterý.
18: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
17: Je tu koťák.
19: Jo.
17: A nálož hostů,
20: zlámá otázka,
17: se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
21: Neboží, ano.
22: Ňoky, pene, spagety.
23: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
17: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: nekupuj.
1: Sapa.
0: Netikej, vykej, tohle je.
1: Sapa.
0: Řekni mi, kámo, kde kupuješ ohňostroj? Hm?
2: No.
1: Sapa.
0: Máš-li keci, nekupuj.
1: Sapa.
0: Netikej, vykej, tohle je.
1: Sapa.
3: Pamelo, ser na to, kam jdeme teda?

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Bila.
4: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy.

0: a naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
1: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to... úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
9: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
14: No to půjde těžko bez křídel.
13: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
14: Aha, a jak asi?
13: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
14: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
15: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
16: Allegro! To musím také vyzkoušet!
17: A mají i tuhle megatelku!
18: A věci do školy!
19: A ještě něco!
16: Tenhle kanon!
9: Když něco, tak Allegro.
20: Tati, promiň, ujel mi bos.
9: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
6: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.

U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tada!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
6: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
7: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Tati, promiň, ujel mi boss.
9: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1890.

0: 65, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: A mají i tuhle megatelku!
7: A věci do školy!
8: A ještě něco!
5: Tenhle kanon!
9: Když něco, tak Allegro.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Tady jsme!
14: Oh! Trosečník, který není spocený.
11: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
15: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
16: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
17: O2. Více ze života.
18: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
19: Teď stojím, než ti sám, pomalu umírám, než ty dávky plný tebe, kterou...
20: Na na na na na na na na na.
21: Každé pondělí a úterý...
22: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
21: Je tu Koťák.
23: Jo.
21: A nálož hostů...
24: Známá otázka.
21: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
25: Ne, boží, ano, ano.
26: Ňuky, pene, spagety.
27: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
21: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Byla.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Kolumbia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
11: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
13: Hustý.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
15: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
16: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
17: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
18: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
19: Ty máš vždycky něco v rukávu.
20: Mám M-Bank.
18: M-Bank. Velká malá vítězství.
21: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky zdáhle.
22: Co to bude dneska?
4: Mám tu něco pro každého. Kup třeba Pracigel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
13: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
13: Nebo pro tebe, tati.
22: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: And here we go, another new one from Freya Sky. What's up, LA? It's JoJo on the radio. This is...
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: si dobili pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Byla.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my si ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
8: Třeba tenhle, co mě dostal.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. A kanadské borůvky s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tady vám nesu něco z datártu.
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
12: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
13: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Datart nákupy.
7: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
8: Hustí.
6: Datart.
9: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
12: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
13: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
14: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
15: Nebo hovězí po burgundsku?
14: Vitana. A všechno dobře dopadne.

0: Každé pondělí a úterý.
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák. A nálož hostů.
2: Známe otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
3: Neboží, ano.
4: Ňoky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
6: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
0: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 79,90 vepřová krkovice kilo a teskovejce za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
3: Nebo hovězí po burgundsku?
2: Vitana. A všechno dobře dopadne.
4: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
8: Hustí.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.
10: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Teskomou. Teskoma, česká značka s nápady.
11: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
12: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
3: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
4: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
6: Pusti.
5: Datart.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
8: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
9: Je. Středa, středa, středa.
8: Řekni heslo.
9: Opavia.
8: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
9: Tak zase ve středu.
10: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Jsme boží, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
7: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
9: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
10: Nebo hovězí po burgundsku?
9: Vitana. A všechno dobře dopadne.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdny.

0: Denní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Čibo. Tento týden Festival kávy Čibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 15,90 Krušovice 12 a Colgate zubní pasta za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Datart nákupy.
4: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
5: Pustí.
4: Datart.
6: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
8: Třeba tenhle se mi dostal.
9: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
10: Killerce něco na styling a nechting.
11: No my si ani nevidíš.
9: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to...
12: Úplně za hubičku.
13: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Gouda bloček za 29,90. A vepřové maso ve skle různé druhy za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
16: Ha!
17: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
18: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
19: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
20: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
21: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
22: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Na na na na na na na na na.
0: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
3: Jo.
0: A nálož hostů,
4: vzdělávna otázka,
0: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Ne, boží, ano, ano.
6: Ňuky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
0: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
4: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
5: Hustí.
4: Datart.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi.
10: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
11: Kuskus.
12: Nebo hovězí po burgundsku.
10: Vitana. A všechno dobře dopadne.

0: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
2: Třeba tenhle se mě dostal.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. A kanadské borůvky s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
8: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
9: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
10: Killerce něco na styling a nechting.
11: No my se ani nevidíš.
9: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
11: Asi slušný budget.
9: Bylo to...
12: úplně za hubičku.
13: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
14: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
16: Teď stojím ještě sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou.
17: Očko tě zve do kina.
18: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
19: Páni, my ten klíč k portálu najdem.
18: No, páni.
19: Existuje?
20: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
21: Na na na na na na na na na.
22: Každé pondělí a úterý.
23: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
22: Je tu koťák.
24: Jo.
22: A nálož hostů.
25: Zvláštní otázka.
22: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
26: Ne, boží, ano, ano.
27: Gnocchi, penne, spaghetti.
28: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
22: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
29: Show.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Je. Yeah. Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opávia.
3: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
5: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
6: Killerce něco na styling a nechting?
7: Na mě si ani nevidíš.
5: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
5: Bylo to... úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
13: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
14: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
7: Taky!
6: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
8: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
10: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Teskomou. Teskoma, česká značka s nápady.
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
12: Nákupy.
13: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
14: Pustí.
12: Datart.
15: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
16: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Gouda bloček za 29,90. A vepřové maso ve skle různé druhy za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
3: Killerce něco na styling a nechting.
4: No my si ani nevidíš.
2: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
2: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 79,90 vepřová krkovice kilo a teskovejce za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
8: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
9: Nebo hovězí po burgundsku.
8: Vitana. A všechno dobře dopadne.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z datártu.
3: Killerce něco na styling a nechting.
2: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
2: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
12: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
13: Středa, středa, středa.
14: Řekni heslo.
13: Opavia.
14: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
13: Tak zase ve středu.
15: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
16: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Datart nákupy.
2: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
3: Pusti.
1: Datart.
4: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: Očko tě zve do kina.
11: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
12: Páni, my ten klíč portál najdeme.
13: No, páni.
12: Existuje?
14: Vítejte, čo nás tam hodí? Rychlý démon.
15: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
16: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
17: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
5: Je.
6: Řekni heslo.
7: Opávia.
8: Minizvyky po našem? Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
10: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
11: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
13: Ty máš vždycky něco v rukávu.
14: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.
15: Volá vaše nádobí o pomoc.
16: So what?
15: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duo Gel. Naše číslo jedna.
17: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
18: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 15,90 krušovice 12 a Colgate zubní pasta za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
19: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
20: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
21: Takže vás nesvědí hlava?
20: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
22: Jaho. Ne. Čoko.
23: To má po tobě.
24: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
22: To ty fruty.
25: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
23: Vybrali jste si dobře?
22: Já.
26: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
27: Česku chybí vitamin D. Málo slunce způsobuje, že máme nedostatek vitamínu D. Řešení? Jedna tobolka Vigantolvitu je jako 45 minut na slunci. Pro vaši imunitu, kosti a svaly. Ať vás síla vitamínu D provází. Vigantolvit. Vitamin D číslo 1 v Evropě.
28: Vigantolvit.
0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Bila.
1: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
7: Úplně za hubičku.
13: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
14: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
28: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
29: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

I'm sexy and I know it.

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Jako ovo je sad, evo.
1: Estuvo increíble.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. A kanadské borůvky s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my si ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
4: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
8: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
9: Nebo hovězí po burgundsku.
8: Vitana. A všechno dobře dopadne.
10: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi.
1: Tady vám nesu něco z datártu.
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
4: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: Je. Středa, středa, středa.
14: Řekni heslo.
13: Opávě.
14: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
13: Tak zase ve středu.
15: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
19: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
20: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
21: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivej. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo, pro váš klidný domov.
22: Jdu nakoupit do pery. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
23: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Datart nákupy.
3: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
4: Pusti.
2: Datart.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Ne boží, ano.
6: Ňuky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem Bulhar ne Ital. Bulhar ne Ital.
1: Derulo. Stereotypes. Mr. Worldwide reporting live from Sydney.

0: při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku. Ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
1: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
0: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
1: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
4: Nebo hovězí po burgundsku?
3: Vitana. A všechno dobře dopadne.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
7: Killerce něco na styling a nechting.
8: No my se ani nevidíš.
6: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to... úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
6: Tady vám nesu něco z datártu.
7: Killerce něco na styling a nechting.
6: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to... úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
12: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši.

0: nejlepší na světě. Plinteo, pro váš klidný domov.
1: Je. Středa, středa, středa.
2: Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
1: Tak zase ve středu.
3: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
5: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
6: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
7: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Datart nákupy.
2: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
3: Pustí.
1: Datart.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Očko tě zve do kina.
6: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
7: My ten klíč portál najdeme.
8: No, páni.
7: Existuje?
9: Vítejte, čo nás tam hodil, rychlý démon.

oblek, co obléká si místní kněz. Láska mě blázně vytáhla za ní, při myšlenkách říkám si cash. Padreho uspal jsem odvarem z máku, místo mše pokojně spím.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Tady vám nesu něco z datártu.
5: Killerce něco na styling a nechting.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušný budget.
4: Bylo to...
7: úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Byla.
10: Datart nákupy.
11: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
12: Hustí.
10: Datart.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
14: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
15: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné.
16: Za 79,90 vepřová krkovice kilo a teskovejce za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
17: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
18: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
19: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
20: Třeba tenhle, co mě dostal.
21: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
22: Nebo hovězí po burgundsku.
21: Vitana. A všechno dobře dopadne.
23: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Gouda bloček za 29,90. A vepřové maso ve skle různé druhy za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na tohle sluší, ne?
5: Killerce něco na styling a nechting.
6: No my se ani nevidíš,
4: boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
7: úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
0: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
24: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
25: V mojí lékárně nabízíme
1: Lagosa podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
12: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
22: Očko tě zve do kina.
25: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
26: My ten klíč k portálu najdeme.
27: No, páni.
26: Existuje?
28: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
29: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Tady vám nesu něco z datártu.
5: Killerce něco na styling a nechting.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušný budget.
4: Bylo to...
7: úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy.

0: každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Čivo. Tento týden Festival kávy Čivo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar?
2: Kuskus?
3: Nebo hovězí po burgundsku?
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
4: Datart nákupy.
5: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
6: Pustí.
4: Datart.
7: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
9: Třeba tenhle, co mě dostal.
10: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
12: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
13: Killerce něco na styling a nechting.
14: No my se ani nevidíš.
12: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
13: Asi slušnej budget.
12: Bylo to...
14: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. A kanadské borůvky s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
17: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
18: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
2: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
5: Trápilo mě svědění a pálení.
6: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
4: Dokonce i sex se stal bolestivým.
7: Vagisan zafungoval okamžitě.
4: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
8: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
9: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším,

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
3: Nebo hovězí po burgundsku?
2: Vitana. A všechno dobře dopadne.
4: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
5: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
6: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
7: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
8: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Je. Středa, středa, středa.
5: Řekni heslo.
4: Opavia.
5: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Tak zase ve středu.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
10: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známe otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Život konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
5: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
4: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
9: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel. Naše číslo jedna.
11: Jaho. Ne. Čoko.
12: To má po tobě.
13: No, to má. Já zase nevím, jakou...

0: Si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti!
2: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
11: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
12: Je.
13: Řekni heslo.
14: Opavia.
15: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
16: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
17: Jo,
16: ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
18: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
19: Už žádný, mami, restartuj to.
20: Už se mi nesekne při penalti.
21: Už nespane, když páříme s klukama.
18: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
22: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
23: Asi slušnej budget.
22: Bylo to...
24: Úplně za hubičku.
25: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
26: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
27: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Soft tail.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.
7: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
10: Kuskus.
11: Nebo hovězí po burgundsku.
9: Vitana. A všechno dobře dopadne.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Datart nákupy. Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
5: Hustí.
4: Datart.
13: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
15: Třeba tenhle, co mě dostal.
16: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
17: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Gouda bloček za 29,90. A vepřové maso ve skle různé druhy za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
20: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
21: Killerce něco na styling a nechting.
22: No my si ani nevidíš.
20: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
22: Asi slušnej budget.
20: Bylo to...
22: Úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
23: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
24: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%.
0: Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
5: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
10: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
11: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
8: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
9: Úrok klesl na 3,75.
10: Cože?
9: Je. Petřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
9: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
11: Tohle až uvidíš, lepejš!
7: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90. A Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
12: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
8: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
9: Nejvýhodněji si půjčíš na zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
9: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
13: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
14: Nulka.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
17: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
18: Každý rodič umí něco jedinečného.
19: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
20: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
21: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
22: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
23: Hosti.
22: Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
25: Taky!
24: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
26: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
27: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
28: Jasně. Bezkontaktně.
27: No vidá, funguje to.
0: Co to je?
2: Platební brána na poplatky za průjezd.
0: Kdy to je moje cesta?
2: Moje.
0: Koupil jsem ji.
6: A co se tady plnete?
0: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
2: Ale že jste to vy, tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
10: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek, takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
2: Fio.
14: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
23: Nádobí Fabíne.
14: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
23: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
25: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na. Každé pondělí a úterý.
2: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
5: Ne, boží, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
10: Allegro! To musím také vyzkoušet!
11: A mají i tuhle megatelku!
12: A věci do školy!
13: A ještě něco!
10: Tenhle kanon!
14: Když něco, tak Allegro.
15: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
16: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
15: Tadá!
16: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
17: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
18: Nulka.
19: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
20: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
22: Na Vinted může být všechno znova nové.
23: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
22: Ahoj, Sáro.
23: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
25: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
26: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
27: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
28: Dáme si selfie?
29: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
27: Disciplína. To mám rád.
29: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
27: A právem na to mohou být hrdí.
29: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
30: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
31: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
32: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
0: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
15: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
1: Mám levnou energii.
15: Protože...
1: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
2: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
15: Neporazitelné.
3: Neporazitelné, když je vidíte levnější, nehledejte.
4: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
5: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
6: Na na na na na na na na na.
7: Každé pondělí a úterý
12: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
7: Je tu Koťák.
13: Jo.
7: A nálož hostů,
18: známá otázka,
7: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
20: Ne, boží, ano, ano.
28: Ňoky, pene, spagety.
33: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
7: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
9: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tada!
9: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
10: Allegro! To musím také vyzkoušet!
11: A mají i tuhle megatelku!
12: A věci do školy!
13: A ještě něco!
10: Tenhle kanon!
9: Když něco, tak Allegro.
14: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
15: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
16: Mám levnou energii.
15: Protože?
16: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
17: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
18: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk.

0: Navštivte noviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Noviton Pro od Naturamed. Vitality Complex z Norska.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
5: Dáme si selfie?
4: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
4: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
4: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
9: Nulka. Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Neporazitelné, když je vidíte levnější, nehledejte.
13: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Život konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

bárce mě unáší proud, sám sebe se ptám, kam jsem vlastně chtěl plouzit. Hluboká voda mi odpověď nedá, pořád se ztrácím a pořád

Vyplašený zajíc běhal po polí a pak našel smrt v pažích tetovaný. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od

0: bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
9: Allegro! To musím také vyzkoušet!
10: A mají i tuhle megatelku!
11: A věci do školy!
12: A ještě něco!
9: Tenhle kanon!
13: Něco, tak Allegro.
14: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
15: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
14: Tadá!
15: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
7: Mám levnou energii.
5: Protože?
7: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
4: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
3: Když potřebujete doplnit palivo, nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Na Vinted může být všechno znova nové.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
8: Ahoj, Sáro.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
2: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
12: Disciplína. To mám rád.
17: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
12: A právem na to mohou být hrdí.
17: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
20: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
21: Neporazitelné.
22: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
23: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
24: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
25: Na na na na na na na na na.
26: Každé pondělí a úterý.
27: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
26: Je tu koťák.
28: Jo.
26: A nálož hostů.
29: Známe otázka.
26: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
30: Neboží, ano.
31: Ňoky, pene, spagety.
32: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
26: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

minutę tu! Ziemia! Nejsi! Jsem to já! Tak mi to dokáž! Zaspívej mi náš poslední hit! Bidi bidi bá! Bidi bidi bá!

0: Možná to bude silný, možná ne. Já bych teda chtěl, aby to bylo silný. Ale u mě to opravdu funguje.
1: U mě taky. Bohužel. Tak ahoj.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celé to mlíko.
3: Není možný.
4: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
6: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
7: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
8: Jsem Ali. Jsou mi 4 roky a potřebuju operaci kyčlí. Moje panička se stará sama o celou naši rodinu a nemá penízky na operaci nohou. No tak se snažím hlídat aspoň štěkáním.
7: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: A teď trojitý epet.
4: Ty jsi teda číslo.
3: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
4: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma.
10: Jsme doma.
9: Nebo vyrazí do světa.
10: A to klid.
9: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2. Více ze života.
11: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
12: Allegro! To musím také vyzkoušet!
13: A mají i tuhle megatelku!
14: A věci do školy!
15: A ještě něco!
12: Tenhle kanon!
16: Když něco, tak Allegro.
17: Legendární KFC Twister ve 4 příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
18: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
19: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
20: Postarejte se o svou budoucnost.
19: To dělají moderní lidé. Investují.
20: A na to mohou být hrdí.
19: Jejich peníze pracují v XTB.
21: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
22: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Babička, stopuje autička, já zastavím, slečno, kam to potřebujete?
1: No do Prahy, na party, na Benery.
0: Ale život v Praze je hra, tolik se může stát za tak malou chvíli, jako třeba teď říkám, je to raz dva, už sedíme na sedím se radle mýho auta.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu, a ja tu som, a ty tu nie si.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian různé druhy za 8,90. Orion ledové kaštany různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
4: Česku chybí vitamín D. Málo slunce způsobuje, že máme nedostatek vitamínu D. Řešení? Jedna tobolka Vigantolvitu je jako 45 minut na slunci. Pro vaši imunitu, kosti a svaly. Ať vás síla vitamínu D provází. Vigantolvit. Vitamín D číslo 1 v Evropě. Vigantolvit.
5: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty.

0: Ty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
4: Větší, než si myslíš.
3: Proč prší?
4: Aby se starý cítil příjemně.
3: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
5: Dorazili jste do cíle.
4: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
7: A teď trojitý epet.
8: Ty jsi teda číslo.
7: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
8: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Na Vinted může být všechno znova nové.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: A mají i tuhle megatelku!
4: A věci do školy!
5: A ještě něco!
2: Tenhle kanon!
6: Když něco, tak Allegro.
7: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
9: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
10: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
11: Neporazitelné.
12: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
13: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. A kanadské borůvky s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90 a Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jsi tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
6: E.ON, nechte to na nás.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
10: Allegro! To musím také vyzkoušet!
11: A mají i tuhle megatelku!
12: A věci do školy!
13: A ještě něco!
10: Tenhle kanon!
9: Když něco, tak Allegro.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
17: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
18: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
19: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
20: Asi slušnej budget.
19: Bylo to!
21: Úplně za hubičku.
22: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
23: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
24: A teď trojitý epet.
25: Ty jsi teda číslo.
24: Jednička ve stabilitě. Jako epet.
25: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
26: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
27: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
28: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
2: Ajajaj.
1: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
3: To může být jenom holkama.
1: Jak podle? Umí s ním hýbat?
3: Toro.
2: Promiň.
1: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
3: Naked Attraction, Německo.
4: Šla jsem za svým tatérem a řekla mu, že mám volnou pravou půlku zadku. Přála jsem si tetování. A od té doby mám mini. Ahoj, jsem Tania. Je mi 27 a pocházím z Amerangu v Bavorsku. Pracuji jako erotická a tetovací modelka. Na Instagramu mám teď 81 tisíc sledujících. S tím se dá dobře žít a už rok jsem samostatně výdělečně činná. Takže se na svém Instagramu vlastně ukazuji taková, jaká jsem. A z toho mám radost jako hrom. Prostě řeknu, co chci říct, nebo tancuju po place a celé to nahrávám a vysílám. Dobrá otázka je, čím jsem ujetější než zbytek Amerangu. Protože v Amerangu jsou skoro samí staří, takže je snadné být šílenější než všichni z Amerangu. A samozřejmě lidi s tetováním se na mě vždycky podívají, jestli dělám erotiku nebo ne. Přesně tak. A kdo na mě nereaguje pozitivně, může přejít na druhou stranu silnice. V červnu to bude tak rok, co jsem sama. Myslím, že v branži, kde pracuji, se těžko hledá muž, kterému to stoprocentně vyhovuje. Vždycky slyším, ano, to je v pohodě, ano, to je hezké.

0: hezké, ale když na to přijde, muži jsou hodně žárliví. Já miluju milovat. Mám ráda vztahy. A jsem velmi ochotná mít vztah. Děj se, co děj. Myslím, že by se tu našel někdo, kdo by se také dokázal smířit s tím, že si nahotou vydělám peníze. A když se tady člověk dá nahý do televize, bude mít určitě větší pochopení pro to, co vlastně dělám.
1: Milá Tanjo, je hezké, že jsi tu. Jsi z krásného Bavorska a je to i slyšet.
0: Můžu to říct bavorsky.
1: To můžeš.
0: Ale nějak jsem se naučila mluvit spisovně.
1: Také jsi nechala udělat tetování na míru, co to je?
0: No, logo Naked Attraction.
1: Ne.
0: Ale jo, na zadeček.
1: Dobře, dobře, tak to pak podepíšu a můžeme to vydražit. Chci říct, no, myslím...
0: Jasně, jako můj zadek? Vydražit, to je sranda.
1: No, uvidíme potom. Teď ti vysvětlím pravidla a pak se podíváme na muže.
0: Tak jo.
1: Milá Tanjo, v barevných boxech už máme 5 vzrušujících siluet. Začneme spodní části těla, pak přejdeme k horní části, pak k obličeji a v každém kole vyřadíš jednoho kandidáta, dokud nezbudou 2 finalisté. Takže jdeme na to. Jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, juhuhu!
0: Rovnou k nejlepšímu kusu. Je to úžasné.
1: Takže Tanjo, otázka zní, který z našich 5 barevných boxů tě láká nejvíc?
0: Hned bych brala všechny. Prostě bych to tak obešla a podívala se víc zblízka.
1: Tak začneme zelený.
0: No, klidně.
1: Dobrá, tak jdeme k zelenému. Chlupatý, co ty na to, Tanjo?
0: No, mám doma spoustu různých kartáčů, takže se to dá pěkně rozčesat. Takže proti chlupům rozhodně nemám nic.
1: Vpravo má tetování, asi karta, nevím.
0: Myslím, že je to z komiksu, pokud se nepletu.
1: Díky, jsi chytřejší než já.
0: Počkáme, jestli je to opravdu tak.
1: A další důležitá věc, má obřezaný penis. Jaké máš preference?
0: U obřezaného penisu mi chybí čepička, abych tak řekla. Upřímně, kdysi jsem měla něco s obřezaným a prostě to tak je, já nevím. Moje haptika s tím nejde úplně dohromady.
1: Chybí čepička. Nikdy jsem neslyšel tak hezký název pro předkošku. A kdyby ses zamilovala do zeleného, jde to i bez čepičky?
0: No, on už by mi řekl, jak to má bez čepičky radši.
1: V Německu je obřezáno 10% mužů. Ve světě je tento podíl 4x vyšší a odstranění předkošky má dlouhou tradici. Například ve starém Egyptě ji odstraňovali před více než 5000 lety, protože obřezaný penis se lépe čistil. Pro domorodce byl tento zákrok rituálem na cestě k dospělosti. Jen Řekové měli jinou představu. Ti předkošku podvazovali nití, aby předešli zraněním při sportu. Eureka. U modrého bych řekl, že je akční. Nohy jsou napjaté a uprostřed je...
0: Taky vzrušující.
1: Velký penis.
0: No, ten je hezký a s tou čepičkou se mi líbí.
1: Ten naštěstí čepičku ještě má.
0: Přesně tak, tak rychle nezmrzne.
1: Umí s ním hýbat. Tanjo, on se hýbe.
0: To je super.
1: Umí i mluvit? Umíš? Řekni něco. No, řekni něco.
0: I koule jsou v poměru k té velikosti, ne? Sedí to.
1: Jo.
0: Už se mi to líbí a má i hezké ruce. Jsou vidět žíly, to mi vždycky přijde docela hezké.
1: Chtěla bys ho za ty ruce chytit?
0: V prvním kole bych nesahala.
1: Dobře, tak to nechám.
0: Možná sáhnout někam jinam.
1: Tak to teď nevím, Tanjo. Tak jdeme k červenému. Ten nemá pubické ochlupení ani chlupaté nohy, co ty na to?
0: Vypadá čistotně a má dobrý postoj.
1: Mužný.
0: Mužný, přesně, správně.
1: Nemá tetování, je to pro tebe důležité?
0: Tetování je erotické a samozřejmě mi dělá dobře. Ale bez tetování může zazářit i něčím jiným.

0: Tak už to je tedy něco.
1: Tak co je lepší, nést nebo snést? Nebo obojí?
0: Obojí.
1: Tak bych navrhl, milá Tanio, využij ještě raz, dva, tři sekundy. Teď se totiž musíme rozloučit s jedním z pánů.
0: Musím se ještě kouknout.
2: Drei,
1: tři, dva, jedna, kdo půjde?
0: Tak bych odstranila.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
11: Allegro! To musím také vyzkoušet!
12: A mají i tuhle megatelku!
13: A věci do školy!
14: A ještě něco!
11: Tenhle kanon!
15: Když něco, tak Allegro.
16: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
17: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
18: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
19: Dáme si selfie?
20: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
18: Disciplína. To mám rád.
20: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
18: A právem na to mohou být hrdí.
20: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
21: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
22: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
23: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
24: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
25: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
24: Tadá!
25: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
26: A teď trojitý epet.
27: Ty jsi teda číslo.
26: Jednička ve stabilitě. Jako epet.
27: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
28: Legendární KFC Twister ve 4 příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
29: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
30: Cože?
29: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
31: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
32: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton pro zdarma. Nuviton pro je vitamin.

0: Elite Komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality Komplex z Norska.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Neporazitelné, když je vidíte levnější, nehledejte.
8: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
9: 18.
10: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře, tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
11: Na na na na na na na na.
12: Každé pondělí a úterý.
13: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
12: Je tu koťák.
13: Jo.
12: A nálož hostů.
14: Vzdělá otázka.
12: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
15: Ne, boží, ano, ano.
16: Ňoky, pene, spagety.
17: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
12: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
19: Tři, co, dva, jedna, kdo půjde?
20: Tak bych odstranila pána v červeném, ten zlatý střed.
19: Muž v červeném, proč červená?
20: Vypadá nesportovně, potřebuju někoho, kdo se mnou bude sportovat. Druzí na mě působili sebevědoměji a sportovněji.
19: To je Kai z Minisgenu. Je mu 26. Moc děkuji za účast.
20: Hezké, že jsi tu byl. Respekt.
19: Měj se, čau.
21: Vážně se mi líbila. Rád bych ji poznal lépe, to otráví člověka, no. V tomto pořadu to byl hezký zážitek. Dobrý dojem. Samozřejmě bych to rád zkusil znovu. Víte, jak se to říká? Kdo neriskuje, nevyhrává.
19: Takže Tanio, teď už to zase začíná být vzrušující. Přijde horní část těla. Pánové v boxech, připravte se. Přecházíme k horní části.
20: Jo, jo, jo. Tak to jsem nečekala.
19: Ke komu půjdeme nejdřív?
20: Teď začneme odprava.
19: Takže?
20: Ať nedostaneme motolici.
19: Jdeme k fialové.
20: Fialový má vysportované tělo. Rostomilé malé bradavky, podle mě super.
19: Taky se tam dole umí kývat.
20: Ty jizvy mi přijdou skvělé, jsou jako stryje. Taky jsem je měla v těhotenství, ale na něm vypadají opravdu sexy.
19: Dobrá, pojďme ke žlutému. Hodně tetovaný.
20: No, nikdy jsem neviděla muže s piercingem v pupíku, není to nevkusné?
19: Dokonce z kamínky?
20: To je přesně pro tebe. Mám ti toho žlutého přenechat?
19: No, pojďme radši k modré. Myslím, že modrý jen čeká, až přijdem.
20: Ano. Šíleně, hodně sebejistý muž.
19: Smíme si sáhnout?
20: Ten má jemnější kůži než já. Je jako delfín.
19: Krása, ohromné.
20: To si skoro jako žena připadám špatně. No, tělo má přitažlivé a dobré, ale hlavní není, co má muž na sobě, ale také to, jak se ke mně chová.
19: Vždycky si myslím, že nemůžete mít sex celý den, musíte si mezi tím také povídat.
20: Nemůžu.
19: Co řekneme zelenému? Znovu vidím spoustu tetování. Ty jsi odborník. Co to všechno znamená?
20: Nějaká manga. Neumím to všechno zařadit.
19: Co to tam je za šílenost? Nejsem to já.
20: Dobře.
19: Zelený asi má smysl pro humor. Teď vidíš tu chlupatou hruď.
20: Ano.
19: A co ty na to?
20: Líbí se mi chlupy na hrudi, když ležíš s hlavou na hrudi, ale rukama trochu kroužíš.
19: Aha, dobře, tak se vraťme, Tanjo. A ať na nás v tomto kole opět všichni působí. A pak přijde rozhodnutí. Tanjo, jsi připravená?
5: Tanjo, bist du bereit?
19: 3, 2, 1, kdo vypadá?
20: Vyhodím toho s piercingem v pupíku, protože sama mám 2 a nechci, aby se nám spojili.
19: No to chápu. Tak se tady rozloučíme se žlutým 29letým Kristofem Straky z Černu.
20: Teda ten je bláznivý.
19: Božinku, jestli to není.
20: Jsem Tanja.
19: Díky moc za účast.
20: Dobře, dojeď.
19: Hlavu má ještě velkolepější než tělo.
20: Šílené.
21: No jo, škoda toho piercingu v pupíku. Kdybych to věděl předem, nenechal bych si ho tam dát. Myslím, že kdyby viděla všechno, asi bych se dostal dál, protože to sama řekla, když jsem vylezl z toho boxu. Takový hezký chlapec jako já, divím se, že si mě nevybrala.
19: Takže Tanjo, zbývají jen 3 muži a teď jsme viděli těla, tetování, bradavky, všechno. Milí muži, prosím, zaostřete své obličeje, usmějte se. Už jsou tady, naše tváře v boxe.
20: Ahoj.
19: Tak který box tě nejvíc oslovil? Kam půjdeme nejdřív?
20: Začneme vlevo.
19: Dobře, jdeme k zelenému.
20: Děláme to pořád takticky.
19: Ahoj, zelený.
20: Krásné oči. Mně se takové oči líbí. On dělá takové, ahoj holka, budeme se bavit. A má hezké zuby.
19: Mám pocit, že zelený je i vtipný, plešatý. A jaké to je?
20: No... To pro mě není. Já ráda vlasy. Ale jemu to sluší.
19: Každý to nosit nemůže. Zelený podle mě ano.
20: Zelený je na to dělaný.
19: Chceš-li slyšet můj názor?
20: Výjimečně.
19: Výjimečně chceš můj názor, tak pojď modré.
20: Ahojky.
19: Vyzařuje do všech kanálů. Co říkáme modré?
20: Připomíná mi Barbie a Kena.
19: Kena?
20: No určitě vypadá jako Ken.
19: Myslíš, že modrý tráví u zrcadla víc času než ty?
20: Určitě. Myslím, že se rád dlouho prohlíží, jak vypadá.
19: Tak se koukneme na fialovou. Krásná kštice.
20: Zase bez vlasů. Ale zase mu to tak nějak sedí. Neuvěřitelně krásný úsměv. A ta roztomilá ouška. Bože.
19: A rád se směje.
20: S těmi asi něco slyší. Je to opravdu roztomilé.
19: A velké plné rty.
20: A hluboké oči.
19: Ano, oči, opravdu.
20: To třídenní strniště se mi na něm líbí. Opravdu pěkné.
19: Dobře.
20: Jo.
19: Milá Tanjo, nastal čas, než dojde na tebe, musíme se ještě rozhodnout a rozloučit se s jedním ze 3 pánů. Takže se tě ptá, který pán musí odejít?
20: Rozloučíme se s fialovým.
19: Fialovým?
20: Ano.
19: Tak se rozloučíme s fialovým.
20: Měj se.
19: Babakovi z Berlína je 28. Díky.
20: Ty zřejmě tancuješ.
21: To taky.
20: Vidíš?
19: Díky.
20: Čau.
21: Jo, mějte se. Je skvělé, že mě tolik chválila. Kéž bych jí to mohl oplatit. Samozřejmě bych rád šel s Tanyou na rande. Je to krásná ženská, ale holt půjde s někým jiným.
19: A teď přijde zlatý hřeb našeho programu. Uvidíme tvoje...
20: Mám padla?
19: Uvidíme tvé tetování. Tvé tetování Naked Attraction, protože než se rozhodneš mezi našimi finalisty, musíš se také svléct. Proto se měj, Tanyo, a těšíme se na tebe.
20: Tak zatím. Ahoj.
19: Tanya a její zrádná tělesnost nemohly dostat pestřejší výběr. Jaké lahůdky to bude mít na talíři? O místo u stolu se uchází Erčan a Bernie. Rozhodne Tanyin apetit. Bernie, Erčane, jste favoriti, viděli jste Tanyu. Co na ní říkáte?
21: Je úžasná.
19: Úžasná.
21: Jsem ohromený.
19: Dobře. Proto říkám velký potlesk pro Tanyu. To je ale nádhera. Ukaž ještě to Naked Attraction. Otoč se, prosím. Tady je. Jak se vám to líbí?
21: Je úžasné.
9: No,
21: to tetování je super. Hodí se tomu.
20: Je těžké být hodnocen nahý, takže první klobouk dolů, že se odvážíte tam prostě stát. Úplně nazí.
19: Smekni i přede mnou. Je taky zábava být u toho se mnou.
20: No to jistě.
19: Máš taky piercing v pupíku a v intimních partiích?
20: Jo, to mi zůstalo od Vánoc.
19: To je jako když se dostane od strojí stromek.
20: Tak tam něco zůstane, přesně tak.
19: Co vy na to?
21: Ale jo, to by šlo. I ten intimní piercing je hezký.
20: Ano?
21: Hodně dámský.
19: Ale co s ním dělá? Zůstane tam i přitom? Ptám se ze zvědavosti.
20: Nechá se tam, ale může se i sundat.
19: Může se sundat? Teď přijde ošklivý okamžik. Na rande můžeš jen s jedním z těchto výstavních kousků. Erčan nebo Bernie? Koukáš na mě, jako bych ti měl říct já to.
20: No však ty se mě ptáš celou dobu.
19: Jestli chceš upřímně můj názor, každý z nich má něco, co druhý nemá.
20: Jo.
19: A oba mi připadají vzrušující.
20: Jo.
19: Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
20: Každopádně, ráda bych si vás vzala oba a to nejde, jak už jsem dneska musela párkrát slyšet.
19: Ano, bohužel.
20: A pro mě je taky důležité najít muže, který bude při mně, se kterým se budu bavit, cítit se dobře a všechno. A proto bych se rozhodla...
15: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
22: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
23: Ty máš vždycky něco v rukávu.
24: Mám M-Bank.
22: M-Bank. Velká malá vítězství.
25: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
26: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
27: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
28: Allegro! To musím také vyzkoušet!
29: A mají i tuhle megatelku!
30: A věci do školy!
31: A ještě něco!
28: Tenhle kanon!
32: Když něco, tak Allegro.
33: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
34: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
33: Tadá!
0: jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
4: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Na Vinted může být všechno znova nové.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
6: Ahoj, Sáro.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
9: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
10: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
11: Mám levnou energii.
10: Protože...
11: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
12: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
13: Neporazitelné.
14: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
15: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
16: 18.
17: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
18: Na na na na na na na na na.
19: Každé pondělí a úterý.
20: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
19: Je tu koťák. A nálož hostů, se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
21: Ne, boží, ano, ano.
22: Ňoky, pere, spagety.
23: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
19: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
24: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
25: Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
26: Každopádně, ráda bych si vás vzala oba a to nejde, jak už jsem dneska musela párkrát slyšet.
25: Ano, bohužel.
26: A pro mě je taky důležité najít muže, který bude při mně, se kterým se budu bavit, cítit se dobře a všechno. A proto bych se rozhodla tady pro mladíka.
25: Erčana.
26: Přesně. Víc na mě působí, že se s ním dá chodit krást koně. A vážně super mi přijde tvoje sebevědomí, ale taky mě to zastrašuje. A vlastně chci být trochu dominantní. Jen aby si věděl.
25: No takže děkujeme Bernímu za spolupráci.
26: Děkuju moc. Opatruj se.
25: Čau.
0: Jsem dost zklamaný. Rád bych ji poznal víc. A překvapilo mě, že se pak nerozhodla pro mě. Vážně byla můj typ. A když je žena opravdu úplně můj typ, tak nějak vím, že mě nechce. To je takové moje životní prokletí. Možná se pro zelený box rozhodla, protože myslí, že tráví moc času ve fitku nebo v koupelně. Dbám na svůj zemějšek, ale nejsem marnivý.
1: No, podle mě posel lásky zase stvořil učebnicový pár. Tetování odsud až sem přechází z jednoho na druhého. Moc děkuji, že jste tu byli a bavte se na rande.
26: Pro Erčana ze zeleného boxu jsem se rozhodla, protože mi přišel sympatický. A navíc mám ráda hnědé oči a ty on prostě má.
0: Na Tanje se mi dost líbí tvar těla. Tetování se dost dobře hodí a líbí se mi, že je blond. Ve finále s Bernym jsem odhadoval šance asi 70 pro Bernyho versus 30 pro mě, protože on byl nebo je mnohem svalnatější než já.
26: Většina mužů si vždy myslí, že ženy nejvíc obšťastní velký muž se spoustou svalů. Měl by vědět, že jako člověk je mnohem víc než jen sval. Takže si myslím, že se může poplácat po zádech.
0: Moc se na to rande těším. Už dlouho jsem žádné neměl. Myslím, že je skvělé se seznámit nahý. Pak už jsem v podstatě všechno viděl a myslím, že to je pak všechno jednodušší.
26: Pořád to nestačí, přejedu to znovu. Už se těším na rande. Samozřejmě jsem ještě hodně rozrušená z těch dojmů a čekám, že na rande potkám někoho stejně bláznivého jako já. Ahoj.
0: Ahoj.
26: Hezké, že jsi tady. Vypadáš dobře.
0: Ty taky.
26: Líbí se mi to.
0: Tanja si mě vybrala, protože jsem také tetovaný a prý má smysl pro humor. To asi bude rozhodující, takže chci udělat dojem.
26: Řekni mi, odkud jsi? Na to jsem se ještě neptala.
0: Pocházím ze Siegerlandu.
26: To je kde?
0: To je severní Porýní ve Svalsku. Víš tam, co se vyrábí pivko?
26: No jistě, dobré pivo.
0: Přesně, tam odsud jsem.
26: Krása. Co bys řekl, že se ti na mém těle obzvlášť líbí?
0: Vůbec mi nedošlo, že máš piercing, což není špatně, vlastně se mi moc líbí.
26: Jo?
0: Jo, přijde mi to opravdu dobré.
26: Paráda.
0: Tanja se vyjádřila pozitivně, je to opravdu milá osoba. Co máš ráda v posteli?
26: No, musí v tom být vášeň. Určitě mít smysl pro takt a také to musí být někdy opravdu tvrdé.
0: No, jak to myslíš tvrdé?
26: Může se i přirážet.
0: Jo, postelí do zdi?
26: Jo, přesně tak. Byl milý, plachý a vůbec. Takové lidi mám ráda, protože jsou prostí, ale přesto se snaží a přemýšlejí. Jak dneska večer, máme dost času?
0: Řekl bych, že půjdeme ještě něco popít, ne?
26: Znáš nějaký dobrý bar?
0: Tady ne.
26: Tady ne?
0: Ale určitě nějaký najdeme.
26: Paráda, tak pojďme. Moment, prosím. Taška. Samozřejmě mu muselo být trapné, že se tak stydí, ale upřímně řečeno, o to byl sympatičtější. A já ho naučím se neostýchat.
1: A po rande?
26: Ahoj.
0: Ahoj.
26: Hezké, že jsi tu. Dobrý?
0: Jo, a u tebe?
26: Vynikající. Dlouho jsme se neviděli.
0: To jo.
26: Tak řekni, co bude dál?
0: No, to je na tobě.
26: No, jsi z úplně jiného směru než já.
0: Jo, skoro z jiného světa.
26: Rozhodně jinak naladěný, takže rozhodně chci zůstat v kontaktu, i když jen na přátelské bázi. Myslím, že jsi skvělý člověk.
0: Díky. V každém případě to můžeme udělat čistě jako přátelé.
26: Skvělé. Pěkné. Přidat mezi přátelé.
0: Upřímně myslím, že ani to nebude.
26: Taky myslím.

0: Máme hodně rozdílné povahy.
1: Jo.
0: Tak bych to řekl.
2: A já se těším, že se uvidíme v dalším Naked Attraction.
3: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
4: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
5: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
15: Taký!
14: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
16: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
10: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90. A Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
17: Úrok klesl na 3,75.
18: Cože?
17: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
18: Cože?
17: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
18: Tohle až uvidíš, slepejš!
19: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
20: Tic-tac-tů.
21: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tic-tac-tů. Otoč a vychutnej si oba.
17: Nejvýhodněji si půjčíš na zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
18: Cože?
17: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
22: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
23: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
24: Nádobí Fabíne.
23: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
24: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
25: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavu.

0: Mými spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
1: Hosti.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštěky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
5: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Livea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Livea za skvělou cenu.
6: Každý rodič umí něco jedinečného.
7: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
8: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
9: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

No a je to fantastický profesionální přístroj, kterým tedy si skutečně můžete dopřát nejenom, že příjemnou masáž, ale díky jemnému mikroproudu tedy také prohřívání krásné, díky kterému se tady dostane pokožka opět osvěží a díky tedy, které se vyživí až do hloubky. No a protože tento přístroj je také schopen nám dodat i obohacený kyslík, znamená to skvělá hydratace a regenerace. Přátelé, a to je něco, za co u profesionálů tedy skutečně nejenom, že se musíme objednávat a čekat někdy i měsíce, ale taky je to něco, co nás stojí spoustu peněz. Přátelé, jednou si zamluvíte Dermavant Pro a už máte vystaráno na celý život. No a protože kdo ho vyzkoušel, tak už ho z rukou nevydal, tak doufám, že tedy opravdu jste připravení, protože už se nám to blíží a za chvilinku už si ho ukážeme, že pro ty praktické osoby, a které o sebe pečují a starají se, které tedy, než by se vypravili na nějakou operaci, na nějaký drastický zákrok, tak si můžou takovýto fantastický přístroj dopřát a kterým byste ta přání chtěli splnit, tak možná pro ně si je budete chtít získat také. Toto je inovace, je lehčí, je účinnější a hlavně si ho můžete

0: sebou brát i na cesty. Dokonce to balení má i krásné, elegantní pouzdro, do kterého se celý úžasně vejde, a tedy do vaší kabelky. A pokud se chystáte třeba i na služební cestu nebo na svou chatu, zkrátka a dobře, kamkoliv si ji sebou můžete vzít i do práce. Když byste vyšetřili třeba v polední pauze chvilinku a chtěli si takto zarelaxovat, tak můžete, stačí připojit do zásuvky, no a je to naprosto bez problému. Takže to jenom tak krátce, tedy abychom si připomněli to, co nás čeká v naší promo nabídce, přátelé. A to je tedy úžasný přístroj Dermavant, a protože je vylepšený, proto tedy ještě si získal přízvisko Pro. Dermavant Pro. Je to tak, dámy a pánové. Tak podívejte se, tato dáma samozřejmě si ho zamilovala. A nejenom, že s ním dokáže krásně pracovat, ale také to fantasticky umí. A to je Dermavant Pro. Je to tak, už vás nebudeme tady napínat, protože víme, že někteří z vás jste měli možnost je vyzkoušet, a proto teď je chcete jako dárek pro vaše nejbližší a nejmilovanější. Takže, milé dámy, milí pánové, to je on. Stačí 3 minuty denně. Ano, to je ověřeno. Takže opravdu tak malinko stačí, abyste se pověnovali. Takže skutečně stačí tak malinko, ale když to budete dělat poctivě, když se budete věnovat této péči každý den, tak ty výsledky pocítíte opravdu velice, velice brzy. No a přátelé, než si ho tady představíme ve studiu, tak se nejdříve pojďme podívat na naše video, kde se všechno to nejdůležitější o Dermavantu Pro dovíte. Jdeme na to.
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroproud při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku. Aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně. Já vám teď dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá. Absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej. V podstatě na oči, krk, rty, dekol, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokožku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: Takže nahoru zvedám, dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Ale jen rychle udělám svou druhou stranu, aby to odpovídalo a uvidíme se později. S Bohem!
1: Takže přesně tak to jednoduše to funguje. Já už mám Dermavan Pro tady u nás ve studiu připravený. Samozřejmě, aby jsme si ho ukázali se vším všude, abyste viděli, jak opravdu jednoduché to je, ale jak velmi krásné výsledky tedy skutečně Dermavan Pro přináší. To jsou recenze opravdu už milionů zákazníků a zákazníků z průběhu těch let, kdy tedy je dodáván do více než 65 zemí celého světa. Vždycky okamžitě se vyprodají zase a musíme dlouho tady čekat. Takže přátelé, dnes to štěstí máte a vidíte, jak se vyplatilo počkat si na dnešní promo nabídku, protože skutečně, proč byste hned tady museli

rozhodně, když to nestihnete ráno, tak určitě večer, protože je krásně v noci, pokožka má konečně prostor regenerovat a proto, když ji ještě podpoříte Dermavandem, tak ty výsledky uvidíte velice rychle. Tak a pojďme si tedy shrnout všechny ty zásadní informace, které už jste slyšeli, ale teď ještě můžete vidět na původní tedy dámě, která stojí za celým příběhem tohoto přístroje, Kristýna Bouws. Tedy ta se věnovala kráse a protože měla problematickou pleť, tak znala ty obrovské radiofrekvenční přístroje, které tedy běžně používali a samozřejmě dodnes používají profesionálové. A přála si, aby byl vytvořen nějaký pro dámy, které by je chtěly používat doma. A nejenom pro dámy, ale samozřejmě i pro pány, ale ona byla to průkopnicí. Léčila si pouze jenom jednu stranu obličeje, aby ty výsledky viděla co nejdříve a aby to mohla porovnat. A podívejte se, po 12 týdnech, to znamená nějaké 3 měsíce, a ty výsledky jsou opravdu, jakoby snad byla po nějaké plastické operaci, nebo skutečně jakoby opravdu měla nějakou odborný zásah za sebou. No a o 20 let později tedy Dermavan se stal mezinárodní senzací a jak jsem zmiňovala už dnes, více než 2 miliony prodaných přístrojů ve více než 65 zemích světa mluví tedy za vše. Takže to je tedy Dermavant, který je tedy teď ještě vylepšen, proto tedy ještě to přídavné slůvko pro jako profesionál. Jde tedy v jeho případě o neinvazivní dermatologické zřetelné omlazení, kdy navíc si můžete vylepšit texturu, sjednotit tón pleti a také dokáže odstranit jemné rysy a vrásky. Vaše oči se je úžasně otevřou a je to hlavně 100% bezpečná a ověřená metoda. A to je na tom to nejlepší, takže už žádné dlouhé čekací lhůty na ošetření u odborníků. Udělejte si svůj kosmetický dermatologický salon ve vašich domovech a užijte si to, jak báječně se budete cítit a jak báječně mladistvě budete vypadat. Podívejte se tady opět na Kristýně, vidíme, jak se obočí pozvedlo, oční vrásky prakticky vymizely, další linky pod očima, otoky tváří se snížily, pory se krásně zatáhly, linie smíchu minimalizované. To je zkrátka a dobře to, o čem sní mnoho žen i mužů po celém světě. Toto jsou přesně ty přednosti Dermavandu, díky kterým ty fantastické výsledky má. Jednak je to jemný mikroproud, který dodává pleti tepelnou energii a to až pod povrch pokožky a tím tedy zvýší její celkovou teplotu, čímž podpoří přirozený zdravý vzhled. A když se k tomu přidá ještě obohacený kyslík, který vaše pleť krásně v průběhu ošetření omývá, tak to vaší pletě vdechne úplně nový život a zároveň právě způsobuje obohacený kyslík to zatažení pórů. A hned to ucítíte, protože vůně, tedy, kterou vydává Dermavant Pro, tak je to taková svěží vůně, jak se říká po dešti. No a ještě tedy je to také báječná rychlost, protože je to 100 000 cyklů za sekundu, kterým se tedy tento jemný mikroproud do pokožky dostává, takže vytváří ještě masážní efekt, což pochopitelně zlepšuje celý krevní oběh a přivádí čerstvou krev, kyslík a živiny až na povrch pokožky. A proto tedy budete vypadat o pár let mladší, milí přátelé. Tak to tedy vypadá, za chviličku si to ukážeme i naživo tady ve studiu. Samozřejmě uslyšíte ten zvuk, jak to je, když všechno funguje tak, jak má. Vidíte, že tady je potřeba sundat víčko. Rukojeť ergonomicky vytvořená, aby krásně padla do ruky. Napájecí kabel je tedy připevněn napevno, stačí zasunout do zásuvky a hned začne fungovat. Ze zadu si jenom nastavíte intenzitu od stupně 1 až 12. Když začínáte, tak samozřejmě pochopitelně na tom nejzákladnějším. No a přátelé, tady už tedy spokojené recenze jako od Karolíny, která tady je nadšená a především se jí podařilo odstranit vrásky, rozšířené pory a poradila si i s otoky pod očima. No a pro tento důvod tedy se chystám si Dermavant Pro zamluvit taky, protože přesně to mě taky velice často trápí. Marie říká, že posunula svou rutinu a péči o pleť na úplně jinou úroveň a zrovna tady u této dámy byste si řekli, že to vůbec nepotřebuje. Taky Alena září, protože linky, vrásky, to všechno ubylo, i rozšířené pory se ztratily. Podívejte se, jak se sjednotila krásně její pleť a to samozřejmě díky Dermavandu, no a i

0: Jitka se úžasně usmívá a velmi to sluší a nadšeně používá Dermavant pro každý den, protože ví, že čím více se sobě bude věnovat, tím také krásnější a zářivější bude. A hlavně také vaše pleť bude opět pružná a bude vyživená. I Marie je spokojená a říká, že děkuje Dermavant, protože pomohla její pleti vypadat a cítit se znovu úžasně. Takže přátelé, tak úžasně i jako Lucka, která navíc nabádá všechny ostatní holky, já jsem úplně posedla, to je domácí lázeňská péče pro váš obličej. No a samozřejmě pro nás už tedy ve zralejším věku, tak tam už se ten čas začne projevovat i na krku, na dekoltu. Stačí, když si tedy nanesete váš oblíbený krém, sérum, olejíček, cokoliv, a pak už se do toho pusťte. Takže tady je náš Dermavant Pro, pojďme se na něj podívat. Přátelé, a jak jsem říkala, je tak malinký, tak lehoučký, že si jej opravdu můžete brát sebou na cesty. Cestovní pouzdro je tedy součástí tohoto balení, velmi elegantní. Stačí tedy sundat toto víčko. No a protože já už ho mám zapnutý v zásuvce, tak jste uslyšeli ten zvuk a to je známka toho, že všechno funguje tak, jak má. Ještě se vám rozsvítí světýlko. No a ta teplá, příjemná energie začne proudit do vaší pleti a skutečně, když jdete vzhůru, tedy pokud jste v obličeji, tak samozřejmě po tvářích vytáhnete vaši pleť nahoru a když zase jdete dolů, tak malinko ten tlak uvolníte. Tak si úžasně promasírujete jednotlivé části obličeje, také jeho kontury, krk a také váš dekolt. A kde se nastavuje ta intenzita mikroproudu, tak to je tady v zadní části díky tomuto otočnému tlačítku. No a přátelé, to je celé. To je celá věda, jak se říká, takže vůbec to není žádný problém. Zvládnou to i babičky, i dědečkové, nebo jim můžete udělat takové kosmetické chvilky a krásně jim zase dodat zářivou a svěží pleť. A já už to úplně cítím, tu zmiňovanou vůni po dešti, obohacený kyslík, opravdu fantastická záležitost. Takže skutečně jen to nejnej, jeden z nejšpičkovějších produktů vůbec na trhu, co se týče tedy odborníků, kteří je používají a kteří je doporučují, jako jsou tedy v oblasti kosmetiky nebo dermatologie, přátelé. Takže už vůbec nemusíte nikam docházet, v pohodlí vašeho domova si přesně takovéto salony, takováto odborná místa můžete udělat, stačí úplně 3 minutky denně, když nebudete používat víčko, samozřejmě ochranné víčko nasadíte, odpojíte ze zásuvky, necháte odpočívat, no a potom večer zase, až se k tomu dostanete, tak stačí další 3 minutky a krásně v noci budete regenerovat a druhý den se probudíte a třeba zase bude těch vrácek o něco méně. Podívejte se, tady vidíte značku top kvality, že opravdu více než milion, více než 2 miliony produktů, takže miliony produktů už tedy dodány do celého světa a i na balení tedy ještě vidíte tu dámu Kristinu Bovs, která stojí tedy za vyvinutím tohoto skutečně přístroje a všechny ty přednosti, které tento přístroj Kristýně přinesl. Díky tomu, že si tedy udělala ten osobní průzkum a po dobu 12 týdnů tedy si ošetřovala pouze jednu část obličeje. Z druhé strany tohoto balení zase máte právě všechny ty zmiňované tři přednosti tohoto přístroje, ať už je to tedy ta tepelná energie, ať už je to tedy ta konstantní stimulace, díky tedy vysokorychlostním impulzům, díky kterým se tedy dostává mikroproud do vaší pokožky, no a potom ten obohacený kyslík zmiňovaný, který krásně zase oživí texturu pleti a zatáhne rozšířené pory. No přátelé, takže teď už víte všechno důležité. To je fantastická zpráva, že 35 z vás něco tak úžasného může mít, protože pro sebe můžete udělat velmi mnoho, zvláště vy, kdo máte problematickou pleť a kdo právě často se musíte na radiofrekvenční přístroje speciální, unikátní, kosmetická či dermatologická ošetření objednávat. Dámy a pánové, ještě dva momenty, ať i vy, kdo jste se k nám, na nás naladili jste se na Klenot TV v těchto chvílích, ať máte stejné šance Tak ještě než se zprovozní linky, tak je samozřejmě důležité si říci, za jakou cenu je tu máme. Podívejte se, tak toto tedy vypadá ve světě. Kolem 12 000 korun takovéto, tedy skutečně špičkové přístroje stojí. Ale u nás ne. Podívejte se, my jdeme níže než na polovinu. Na 5 899 korun a startujeme, přátelé. Takže můžete už je začít volat, ale pozor. Ne, ne, ne, ještě nám sirény houkají, ještě to vylepšíme, ještě to bude lépe a je to tak. A toto už je tedy opravdu konečná cena, více už slevit nemůžeme, přátelé. I tak je to neuvěřitelné, že jsme se dostali dokonce na 3199 korun. Tak teď už je to opravdu ono, teď už jste začali volat, teď už se linky v našem call centru rozezněly, samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegu, kteří tedy Dermavant pro vás mají nachystaný a stačí si jenom o něj zavolat. Možná, že tady jeden si vezmete pro sebe, jeden vezmete jako fantastický, protože přátelé, to už je na celý život. Už tedy skutečně nemusíte nic dalšího si pořizovat, i váš oblíbený krém, který se zvyklí používat, a potom si dopřejte tuto jemnou péči. Pokud jste se k nám připojili právě teď, ještě jednou si to ukážeme. To, co potřebujete vědět, tento tedy kábel, který je navíjecí, je připojen napevno k Dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukověť úžasně padne tady do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit, v oblasti tváří, pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů zase můžete tlak lehce uvolnit. A jemný mikroprout už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko. Takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli i pro vás, přátelé. Takže tak to jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat na telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky celý váš nový Dermavant Pro a můžete si je brát na svoje cesty, můžete si je brát na kartu, můžete si je brát do hotelu. Takže to je právě krásná šance tady pro vás, jak si toto všechno získat za pouhé 3199 korun. Taky v našem call centru rozezněli samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegů, kteří tedy Dermavant pro vás mají nachystaný. A stačí si jenom o něj zavolat. Možná, že tady jeden si vezmete pro sebe, jeden vezmete jako fantastický, protože přátelé, to už je na celý život. Už tedy skutečně nemusíte nic dalšího si pořizovat, i váš oblíbený krém, který se zvyklí používat, a potom si dopřejte tuto jemnou péči. Pokud jste se k nám připojili právě teď, ještě jednou si to ukážeme. To, co potřebujete vědět. Tento tedy kábel, který je navíjecí, je připojen napevno k Dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukověť úžasně padne tady do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit, v oblasti tváří, pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů zase můžete tlak lehce uvolnit a jemný mikroprout už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko. Takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli pro vás, přátelé. Takže takto jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat na telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky celý váš nový Dermavant Pro a můžete si je brát na svoje cesty, můžete si je brát na kartu, můžete si je brát do hotelu. To je právě krásná šance tady pro vás, jak si toto všechno získat za pouhé 3199 korun. Pro vás, kdo jste se k nám připojili až tady v posledních momentech, tak ještě jednou se pojďme podívat na video, kde krásně uvidíte výsledky a to, jak Dermavant Pro úžasně funguje. Jdeme na to!
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroprout. Pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů.

já vám teďko dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá. Absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej. V podstatě na oči, krk, rty, dekolt, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokušku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: Takže nahoru zvedám, dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Ale jen rychle udělám svou druhou stranu, aby to odpovídalo a uvidíme se později. S Bohem!
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro, 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Kdykoliv během této speciální nabídky můžete na Facebooku jedním kliknutím získat svůj vlastní nový Dermavant Pro. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči oplet jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroproud při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku, aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně.
2: My se vidíme právě teď, přátelé. No a když se podíváme na množství, které ještě je k dispozici, přátelé, blížíme se k absolutnímu vyprodání. Možná za pár chvilinek už skutečně nebude ani jeden Dermavant Pro k dispozici. Měli jsme veliké štěstí, že dnes se do našeho vysílání tedy dostal tento špičkový přístroj, který opravdu už ověřili miliony lidí a proto stále je bestsellerem. Ještě jednou pojďme se podívat. Stačí jenom tento kryt, jak jste viděli na dámě, které to neskutečně sluší, vypadá fantasticky, určitě bychom ji netypovali roky, které tedy má. No a můžeme to jenom odhadovat, ale určitě vypadá možná i o 10 let mladší, než ve skutečnosti je. Tak to zezadu jenom si nastavíte intenzitu mikroproudu, který bude tedy vaši pokožku ošetřovat společně s obohaceným kyslíkem. No a přesně tak to tady vidíte i u nás ve studiu. Já vždycky toho tak ráda tady využívám, když si ho můžu vyzkoušet, protože je to velice příjemné. Takový pocit trošinečku podobný, bych řekla, jemnému mravenčení, ale takovému tomu příjemnému. A díky kyslíku se vám rozlévá opravdu po celé té ploše, kterou už ušetříte, takový velmi, velmi příjemný pocit. A můžete samozřejmě v případě, že už jste zvyklí, můžete intenzitu zesílit. Ten zvuk je potom výraznější. Vidíte, že vždycky svítí světlo díky žárovce, která je tedy tam umístěna. No a krásně tedy tento jemný mikroproud prohřívá vaši pokožku a jde až pod její povrch. No a díky obohacenému kyslíku, tedy znovu všechny živiny, které pokožka potřebuje, se mohou vstřebávat krásně. Pory se začnou zatahovat. No a přátelé, vrásky začnou ubývat. Takže vidíte, že opravdu, než si našetříte zbytečně, tedy budete chodit na nějaké drastické zákroky, opravdu je dobré vyzkoušet takovéto jedinečné přístroje se zárukou spokojenosti a které byly ověřeny jak klinicky, tak samozřejmě už miliony zákazníků po celém světě. Dámy a pánové, poslední vteřinky, než se dnes budeme muset rozloučit, ubíhají a připomínám, že jsme tu měli také naprosto špičkové klenoty se šampaň Moj Sanity. Měli jsme tu úžasný kolotoč štěstí, jak já říkám, na kterém se roztáčely i smaragdy, safíry. No a přátelé, měli jsme tu také vzácné přívěskové hodinky, posázené rubíny a hlavně nezapomínejte, ještě stále jedna možnost, ať už přes automatický systém nebo po telefonu si můžete zarezervovat poslední Dermavant Pro. Já tady pro tuto chvíli se pomaličku rozloučím, popřeji vám, ať je váš den úžasný. Doufám, že jste si splnili všechna přání, no a budu se těšit na viděnou zase při příštích vysílání. Přátelé, než se všechno dovíme, než se do toho pustíme, tak je tu ještě jeden úžasný produkt a tady věřím, že zaujmeme především dámy, protože především vás je tedy skutečně Je skutečně absolutně úžasný a jeden z nejpřesnějších tedy epilátorů, který vám pomůže s těmi všemi nežádoucími chloupky na obličeji, ale můžete vyzkoušet i na tělo. No a pochopitelně to všechno, pokud používáme klasické obyčejné pinzety, nejenom, že tady ty nejjemnější chloupky absolutně nevidíme a přehlédneme, ale může to být velice bolestivá záležitost a často musíte takovou tu činnost opakovat. Takže přátelé, s tím je konec. Je to Wellform Epilwiz, což je dobíjecí přesný epilátor, který vám dodá týdny hedvábně hladké pokožky, a to v naprosto diskrétním designu, velikosti rtěnky či růže na tvář. Je to senzační záležitost, krásně na USB kabel, který je přílohou každého balení, dobijete v případě, že přestane fungovat. Bezpečně odstraní nežádoucí chloupky, a to až u kořínků. Zachytí skutečně i ty nejjemnější. Takže pokožka zůstává hedvábně hladěnká a po celé týdny, čili nemusíte používat každý den ani každý druhý den. Opravdu stačí třeba jednou za dva týdny. Bezpečné použití i klidně bez ochranného krytu, díky čemuž se dostanete tou čepelí až opravdu k těm nejjemnějším chloupkům a k jejich kořínkům. Je to epilátor, který je naprosto šetrný k pokožce a je navržený pro to nejpřesnější odstranění chloupků na obličeji, ale samozřejmě klidně i v oblasti bikin, podpaždí a podobně. No a v čem skví to jeho kouzlo, že opravdu můžete i vy, kdo třeba máte vysoce senzitivní pleť, běžné epilátory nemůžete používat. 18-karátově pozlacená hlavice. Ano, je to tak, právě zlato, samozřejmě vysoce hypoalergenní, ušlechtilý materiál, který je tedy k pleti šetrný, no a krásně jemně bude tedy epilátor klouzat i po těch nejcitlivějších místech. Bez čepele, bez ostří, šetrný ke všem typům pleti, no a ten elegantní detail, který my ženy samozřejmě velmi, velmi oceníme, všechno v barvách růžového zlata nebo právě této tolik oblíbené úžasné barvy růžového zlata nebo právě této tolik oblíbené úžasné barvy. Takže i tělo a především samozřejmě pokožka vašeho obličeje se bude užívat ten příjemný hedvábný dotek. No a na ty chloupky, které snadno se dají přehlédnout, slouží vystavěné LED světlo pro ty nejpřesnější úpravy. To znamená, že dokážeme odhalit i ty nejjemnější chloupky, abychom je mohli rychle a jistě dát pryč. Rychlé a snadné použití bez zrcátka, diskrétní kapesní velikost a vejde se vám skutečně i do té nejmenší kabelky nebo takových těch velkých peněženek v případě, že třeba vyrážíte na někam do divadla. Přátelé, na obličeji i na tělo tady vidíte, kde všude se dá Wellform Epilwiz využít, dokonce na obočí, horní red, bradu a tedy paže, nohy, oblast bikin a také podpaží. Takže tady všude je snadno využitelný a dobíjecí baterie pro pohodlné každodenní použití až 80 minut vydrží na jedno plné nabití, což samozřejmě je skvělé, protože kabely nic, žádné baterie, nic si nepořizujete zvlášť, žádné další výdaje, můžete ho mít neustále u sebe i na cestách, je to bezdrátový provoz pro vaši větší volnost, no a je ideální samozřejmě jak doma, tak kdekoliv byste se vypravili, ať už na služební cestu nebo na cestu dovolenkovou. Snadné a pohodlné dobíjení přes USB kabel, takže tak jako telefony či tablety, no a i tato záležitost je součástí balení, čili hedvábně hladká pokožka kdykoliv a kdekoliv díky této kompaktní kosmetické pomůcce do kabelky pro rychlé a precizní úpravy. Jednoduše nabijte, zapněte, napněte pokožku a už klouzejte proti směru růstu chloupků od těch nejjemnějších až po ty nejvýraznější, se všemi si poradí. No a po této epilaci potom je doporučeno nanést váš oblíbený krém nebo pleťové mléko pro ten nejhebší výsledek. A to všechno bez jakýchkoliv baterií. Podívejte se, jak maličkatý je a jak chytrý a jak účinný. Já jsem nadšená. Samozřejmě moje kolegyně, také celý tým Emporia je nadšen. A přátelé, dnes je to opět o vás, takže dnes i vy si můžete získat. Já si myslím, že v každém období se naprosto hodí a že tedy skutečně i toto může být senzační, praktický dárek pro ty dámy, které přesně toto milují. Podívejte se, jak je styl krásně všecko vyladěno, buď to do růžového zlata, nebo do této krásné růžové, tak to jenom stačí. otevřít a tímto tlačítkem pusovným spustíte. Uslyšíte zvuk, vidíte, že světlo se nám rozsvítilo, velmi snadné použití a tento kryt se dá odstranit v případě, že potřebujete opravdu ty nejjemnější chloupky, na které si krásně díky LED světlu posvítíte. No a když už je epilace u konce, jenom tak to jednoduše vypnete, zavřete a můžete krásně využívat dále a dále až 80 minut na jedno nabití. USB kabel je také přílohou každého balení. Dámy a pánové, ale protože tato částka je samozřejmě taková, která je doporučená, my pro vás chystáme něco mnohem lepšího a mnohem přístupnějšího a je to tak. Dámy a pánové, 56 možností, pánové, pro vás senzační tip. Pochopitelně to může být, protože pro jakékoliv období senzačně využijete, především pochopitelně před nanesením make-upu potřebujeme se všech chloupků zbavit, krásně si i třeba upravit obočí, takže to všechno proto vám slouží tento Wellform Epil Wiz, takže senzační záležitost. No a 18-karátové zlato, kterým je tato hlavice posázena, to znamená, že hypoalergenní naprosto můžete vyzkoušet i vy s tou nejcitlivější pokožkou a budete nadšené, milé dámy, oblast kolem bikin, podpaží, kolena, takové ty, kde opravdu běžné epilátory nás můžou i poranit. Takže přátelé, nejbezpečnější, nejpohodlnější užívání. A teď se pojďme podívat na video, dámy a pánové.
3: Najednou je tam silný černý chlup a vy máte pocit, že na něj všichni zírají. Při trhání pinzeta pořád dokola sklouzává, chlup přetrhne, nebo ještě hůř, prostě ho nemůžete chytit. Konec s tím.
4: S Wellform Epil Wiz, rychlou a snadnou metodou, jak odstranit trapné nechtěné chloupky přímo u kořínků. Pro hedvábně hladkou pokožku po mnoho týdnů. Wellform Epil Wiz v diskrétním designu rtěnky je malý a šikovný a vejde se i do té nejmenší kabelky. Je bezdrátový a na baterie, takže ho můžete použít kdykoliv a kdekoliv. A díky hlavici pozlacené 18-karátovým zlatem je hypoalergenní a šetrný prakticky ke všem typům pleti, ideální pro všechny věkové kategorie. A ona vám prozradí vše o tomto senzačním kosmetickém must-have.
5: Dámy, všechny ten problém moc dobře známe. Nechtěné chloupky. A zkoušíme všechno, že? Pinzeta trvá moc dlouho. Holení vede k ošklivému strništi, které přes noc doroste. A vosk je extrémně náročný. Tomu je teď konec. Díky Wellform Epil Wiz. Inovativní, okamžitý a dlouhotrvající systém odstraňování chloupků. Wellform Epil Wiz disponuje pokročilou technologií odstraňování chloupků, která nechtěné chloupky doslova vyhledá, uchopí a odstraní i s kořínkem, takže celé týdny nedorostou. Garantováno. 18-karátová pozlacená hlava je hypoalergenní a šetrná prakticky ke všem typům pokožky. Ideální pro všechny věkové kategorie. Wellform Epil Wiz se používá rychle a snadno. Přitahuje chloupky jako magnet. Nepotřebujete k tomu ani zrcadlo.
6: Trhání pinzetou je tak bolestivé a otravné, ale s Epil Wiz se chloupky odstraní přímo u kořínků a celé týdny se neobjeví.
5: Přejíždějte s Epil Wiz po jakékoliv problémové partii a nevzhledné chloupky jsou okamžitě pryč. Díky diskrétnímu designu rtěnky můžete Epil Wiz používat kdykoliv a kdekoliv.
7: Nejvíc se mi líbí, že je bezdrátový, elegantní a diskrétní. Mám ho pořád v kabelce a nemusím se bát, že by mě najednou překvapil nějaký chloupek. S Epil Wiz se cítím jistě.
5: Díky vestavěnému LED světlu nepřehlédnete ani ten nejjemnější chloupek. Žiletky a zastřihovače chloupky jen se říznou a zanechají nevzhledné strniště. Epil Wiz odstraňuje chloupky i z kořínky, takže pokožka zůstane dokonale hladká. Zamezuje vzniku strniště a oddaluje opětovný růst. A protože nemá žádné břity, nehrozí ani podráždění po holení. Epil Wiz je k vaší pokožce tak šetrný, že nepropíchne ani balónek. Používejte ho na horní red, bradu, mezi obočí a na chloupky, na obličeji obecně. Skvěle se hodí i na oblast krku, ruce a prsty, nohy a prsty u nohou, zejména na složité kontury a také na citlivé oblasti, jako je podpaží a linie bikin. Epilvis nezanechává žádné ošklivé strniště ani podráždění.
8: Epilvis mi pomáhá k dokonalé linii bikin, a to zcela bez podráždění nebo pupínku. V bikinách se teď cítím mnohem lépe.
5: Wellform Epilvis disponuje pokročilou technologií odstraňování chloupků, která nechtěné chloupky doslova vyhledá, uchopí a odstraní i z kořínky, takže celé týdny neporostou, zaručeně.
1: Depilace voskem je to nejhorší, to už nikdy neudělám. S Epilvis je to pohodlné, snadné a čisté.
2: Stačí jednoduše, tedy proti směru nežádoucích chloupků. No a tento úžasný přístroj, který ještě fantasticky vypadá, to my dámy dokážeme ocenit, a tak nesmírně účinný. Dokonce i ty nejjemnější chloupky nebo takové ty drobné nehody najednou, wow, uvidíme někde ve světle něco. Jenomže, přátelé, dámy a pánové, to není všechno, co tedy v tuto chvíli nabízíme, protože my ještě vylepšíme částku, za kterou jej můžete mít, protože už je to jenom 40 šancí z těch 65 na začátku, nebo 56, pardon. A to není všechno ještě pořád, protože to nejlepší překvapení přichází právě teď. A dámy, opět něco pro vás, co krásně tady souvisí, a to je... Dámy, tedy, ale můžou je využívat taky pánové. Sedmidílná sada na manikúru, wow, a podívejte se, krásně tedy sladěná, ale pochopitelně některé tedy z těchto nástrojů můžete používat, milí pánové, také, takže dopřejte je třeba vaší paní, protože je přidáváme automaticky k Wellform Epilvis, tedy k dobíjecímu, preciznímu epilátoru za pouhých 999 korun. Fantastická částka, fantastická záležitost. No a dámy a pánové, opět masivní tedy počet nám ubyl. A proč tedy tuto manikúru? Protože je to vysoká kvalita. Přátelé,

0: kvalitní pomocník pro péči o hladkou pokožku, krásně upravené nechty i nechtová lůžka a kůžičky. Takže máme tu kleštičky na nechty a nůžky na nechty. Šikmé kleštičky na nechty, na takové ty okraje. No a kovový pilník s hrotem na čištění nechtů, pinzeta, odstraňovač nechtové kůžičky a také zatlačovač kůžičky. No a to všechno v krásném, elegantním, jemně růžovém pouzře. Takže všechno nám tu ladí i s úchvatným epilátorem. Proto tedy se stal součástí této nabídky, ať máte všechno krásně po ruce, ať vždycky všechno je upravené tak, jak má. Takže tedy epilátor na obličeji, na celé různé části vašeho těla, tam, kde zrovna potřebujete se zbavit tedy těch opravdu nevzhledných, nepříjemných chloupků. A to je tedy, milé dámy, dárek. No není to senzační, já si myslím, že to je absolutně úžasná záležitost. No a přátelé, ještě 31 možností za 999 korun si toto všechno získat. Takže nejenom epilátor, ale ještě sedmidílnou sadu na manikúru, což je fantazie, protože kdybychom si každý z těch nástrojů měli pořizovat zvlášť a i epilátor pochopitelně této kvality by nebyl za takovouto částku. Přátelé, a teď tu máme také video k této úžasné sadě. Pojďme se podívat.
1: Zavolejte a získáte tuto praktickou manikurní sadu, která obsahuje kleštičky na nehty, nůžky na manikuru, víceúčelový pilní, pinzetu, odstraňovač nechtové kůžičky, zatlačovač kůžičky a tyto praktické kleště na zastřihování kůžičky, perfektně zabalené v tomto elegantním pouzdře.

Milé dámy, takže tím pádem vám krásně i odpadá manikúra, na kterou třeba často musíte chodit třeba i k vaší práci. To potřebujete podobně jako já, protože takto si senzačně upravíte jak tedy samotné nehty, tak i kůžičku okolo. Zkrátka vaše ruce budou úžasně upravené, no a zvládnete to v pohodlí vašeho domova. A ještě tedy díky této nabídce pochopitelně žádné trhání pinzetou, žádné hodiny před zrcadlem, nic takového, všechno jste, na všechno jste připravené, na všechno jste takto senzačně vybavené. Takže počínaje tímto přístrojem, za který dnes stačí pouhých 999 korun. Získáte jej pochopitelně i s USB kabelem, protože je dobíjecí z této spodní části, tam se tedy kabel připojuje, tak jako jste zvyklí si dobíjet telefony. Až 80 minut vám vydrží po plném nabití. No a podívejte se, jak je všechno vyladěno, i co se týče toho senzačního dárku, který sám o sobě by byl velmi nákladnou záležitostí, protože tady je to opravdu profisada. Podívejte se, nejenom nůžtičky, kterými to všechno začíná, ale máte tu i klasické kleštičky, jedny tedy s tímto sešikmeným hrotem, pochopitelně na takové ty citlivější oblasti kolem krajů vašich nehtů. Máme tu pilník, máme tu zatlačovač kůžičky, máme tu odstraňovač kůžičky a pochopitelně nesmí chybět také pinzeta. Takže všechno absolutně připraveno. Podívejte se, jak je to všechno maličkaté, kompaktní, takže se vám všecko vejde krásně do kabelky, milé dámy. Můžete mít neustále u sebe na cestách, všude může být s vámi. A já si myslím, že proto tedy dnes se vyplatí tuto absolutní novinku vyzkoušet. Víme, jak skutečně od Velform vždycky to je ta nejšpičkovější kvalita navržená profesionály, opravdovými odborníky. A proto tedy to není jen tak nějaký epilátor, ale skutečně takový, který je i hypoalergenní díky 18-karátovému zlatu, které pokrylo tedy hlavici tu střihací čepel. Co je také senzační, není to jenom chloupek sám jako takový, ale až u kořínků je tedy odstraní epilvis. To znamená, že opravdu nemusíte takovou tu činnost se dopřávat příliš často. Stačí skutečně třeba jenom pár drobností, které najednou někde objevíte, a protože ho budete mít neustále při sobě, tak krásně takové drobné nehody jsou jednoduše odstranitelné. 15 posledních šancí, přátelé. Sedmidílná profesionální tedy sada na manikúru je součástí.

tedy, protože to je od nás fantastický dárek. No a nejsou žádné další náklady, které byste museli si k tomuto epilátoru započítat. Něco navíc, co byste si museli schánět. Vy jste tak vybavené, jako byste vy sami byli těmi odbornicemi. Jednak tedy na tu nejhladší epilaci, bezbolestnou epilaci a potom také na fantastickou manikúru. Takže dopřejte si to, protože je to opravdu příjemný zážitek. No a už to nebude taková ta otravná, bolestivá činnost, co tady s pinzetou vždycky u zrcadla musíme absolvovat, ale už to bude jenom čistá, úžasná a perfektní práce. A to si myslím, že stojí za to opravdu si dopřát. A jsou to ty nejlepší dárky. Nejlepší dárky, tady to vidíte, někdy se to objeví, já taky najednou jsem někde v restauraci, zajdu na toaletu a teď tam zrcadle v pořádném světle to uvidím a říkám si, co s tím, teď rychle, pinzetu u sebe běžně nenosím, ale vy už ode dneška u sebe budete mít Wellform Epilvis. Přátelé, měli jsme tu nějakou technickou záležitost, nebylo možné se dovolat, ale teď už je všechno napraveno, přátelé, takže pokud vám to nešlo, vzdali jste to, zkuste to znovu, nevím, co se dělo, ale každopádně chyba byla napravená, takže přátelé, teď už se opravdu lze dovolat a znovu tedy těch posledních 10 šancí může být využito, takže určitě volejte, přátelé, ještě určitě to stihnete a naši kolegové dobře v systému vidí, jak se dovoláváte, takže pochopitelně přesně v tom pořadí vaše přání budou plnit. Je to úžasná záležitost, využíváme všechny ženy, absolutně jakékoliv věkové kategorie, pochopitelně mladé slečny, protože vždycky chtějí být dokonale upravené a chtějí, aby jim to krásně slušelo. Dámy elegantní dámy, které často sportují, protože samozřejmě nemají příliš mnoho času tedy trávit před zrcadlem a všechno musí být perfektní, všechno dohladěnka. A to se vám tedy z Wellform Epilvis může opravdu podařit bezbolestně. Krásně tu máte i LED světýlko zabudované, to znamená i ty nejjemnější chloupky vám neuniknou. Horní red, obočí, zkrátka a dobře, to jsou ty oblasti, kde začínáme, ale vy můžete, aby váš make-up opravdu mohl být nanesen na tu nejhladší pokožku, krásně i celé tváře, linie, obličeje, na bradě, všechno krásně postupně odstraníte a na velmi, velmi dlouhou dobu. Takže opravdu není potřeba tento epilátor používat příliš často, protože chloupky hned tak zase nenarostou. No a abychom opečovali i vaše ruce a to, jako byste si dopřáli opravdu profesionální manikúru, proto tedy sedmidílná úžasná sada, navíc tón v tónu, všechno to růžové pozlacení, takový ten úchvatný design, tak i právě tato sada, tedy kterou dnes přidáváme jako dárek, je součástí této fantastické nabídky. Takže já věřím, že budou využity úplně všechny. Pojďme se ještě jednou podívat, jak snadno a jednoduše to funguje. Takže tímto jediným tlačítkem se přístroj zapíná, vypíná. Tak to spustíte, rozsvítí se okamžitě automaticky světlo a tento nástavec se dá ještě sundat, tento kryt plastový, pokud chcete opravdu ošetřit takové ty jemňoučké chloupky a chcete je odstranit až ke kořínkům. Všechno je pozlaceno, tato hlavice je pozlacena 18-karátovým zlatem, to znamená, že i vy, kdo trpíte senzitivní pleti, do dnešních dní jste třeba epilátor nevyzkoušeli, protože jste se toho báli, tak vyzkoušejte. Navíc všechno velmi stylové, dobíjecí, baterie je vestavěna, takže jako vaše telefony, no a USB kabel je součástí balení, to znamená, jakékoliv starosti vám odpadají, nic dalšího navíc nepořizujete. Co ale navíc dostanete, a to věřím, velice uvítáte, a je to pochopitelně něco, z čeho můžete profitovat i celá rodina, protože i vašim malým dětem krásně můžete ostříhat nechtíky těmito úžasnými kleštičkami, které používáme pro ně nejčastěji, no a pro sebe si využijte specializované se šikmým hrotem. Máte tu klasické nůžky, máte tu pilník, pinzetu a máte tu také odstraňovač a zatlačovač kůžičky u nechtových lůžek. Takže přátelé, naprostá dokonalost, sedmidílná sada na manikuru, která sama o sobě by byla velice nákladnou záležitostí, ale my vám ji dnes přidáváme jako dárek a to stojí za to, protože toto je tedy nabídka vyloženě zaměřená na vás, milá dámy, a pro vás, milí pánové, senzační
konkrétní tip na perfektní dárek. Klidně už si dělejte zásoby, protože opravdu pochopitelně jsou to produkty, které se nám hodí vždycky a právě proto výrobci mysleli na to, aby se nám také vždycky všude vešly i do těch nejmenších kabelek. 999 korun pouhých, které stačí na to, abyste si získali epilátor a k tomu tedy jako dárek tuto sedmidílnou špičkovou sadu na manikuru, což je úžasná záležitost. No a přátelé, posledních 5 šancí, ať už jsou to výrazné chloupky, nebo jsou to právě ty nejjemnější. Na každou si pilvis krásně posvítí, na každý. No a co je to senzační, že opravdu už vám vydrží na celý život. A pokud také máte rádi, aby tyto přístroje opravdu, aby ta naprostá hygiena byla zachována, neradi se o takové věci dělíte a mohli byste čekat, že se vaší dceři bude líbit taky, tak rovnou zamluvte jeden i pro ní, protože i sada na manikuru bude její také jako dáreček. A to si myslím, že je úžasné. A nebo můžete tyto dva produkty krásně rozdělit a budou z nich dva úžasné dárky. To už bude samozřejmě na vás, to už si potom doma v pohodlí můžete krásně promyslet, ale teď je potřeba to vyzkoušet, protože omlouváme se, opravdu na začátku tu byla nějaká závada ve spojení, to znamená, nebylo možné se dovolat a měli jsme obrovský zájem, mnoho z vás se snažilo dovolat, ale teď už je všechno vyřešené. No teď už to krásně jde a viděli jste i na tom rychle ubývajícím množství opět, že skutečně už se to všechno uvolnilo a je tedy možné si získat ještě teď ten nejpřesnější epilátor, který je na vestavěnou baterii, čili je dobíjecí. No a je to ten nejpreciznější, jaký si můžete získat. Ten, který řeší všechno bezbolestně, ale vytrhává chloupky i z kořínky. To znamená, že opravdu až na týdny heboučká pokožka. A využívat můžete na celý obličej, pochopitelně také na oblast krku, když se tam objeví nějaký ten nepříjemný chloupek, jako teď vidíte třeba na videu. A samozřejmě i pod oblast kolem bikin, celé ruce si můžete takto jemně upravit do hladka. Nic nebolí, za nic navíc neplatíte, nic si k tomu nemusíte pořizovat. Dále žádné speciality, ne, všechno je kompaktní a absolutně ještě v tom nejluxusnějším designu, všechno laděno do ženských barev, světle růžové a tónu růžového pozlacení. Takže úžasná záležitost, přátelé, naprostý luxus a já věřím, že i těch 5 posledních šancí tedy bude využito. Za pouhých 999 korun toto všechno získáváte, přátelé. A to je opravdu snová nabídka, protože dnes tedy na trhu samozřejmě pár produktů máme. Máme tu hodně často takové ty klasické epilátory, ale i těmi, když tedy odstraňujeme chloupky, tak to někdy docela bolí, musím říci, a musíme používat nějaké speciální krémy potom, abychom tu podrážděnou pokožku tedy ošetřili. Ale přátelé, tady nic takového nehrozí. Tady je opravdu jemnost, hebkost a za pár minut je hotovo. A protože ji můžete mít, vypadá opravdu jako rtěnka a můžete ji mít neustále u sebe, tak je to fantastické. No a 4 poslední minuty, přátelé, více už setrvávat u této úžasné nabídky nemůžeme. Nezapomeňte, že i manikúra je tedy dárkem od nás, takže i tuto získáváte. Znovu se do ní pojďme podívat, protože je opravdu bohatá. Má tu 7 nástrojů, které využívají i profesionální manikúrní salony. No a tady vidíte klasické nůžky, 2 kleštičky na nehty, 1, které můžete používat třeba na ty silnější nehty na nohou a nebo pro vaše malé dětičky na jejich nehtíky. No a pak tu máte i s tímto tedy se šikmeným hrotem. No a přátelé, máme tu také pochopitelně pilník, pinzetu a odstraňovač kůžičky kolem nehtového lůžka, nebo pokud dáváte přednost, tak i zatlačovač na kůžičku. Takže absolutně pěstěné, opečovávané ruce, krásně si to užívejte, přátelé. I tedy produkt, který využije celá rodina, tuto sedmidílnou sadu na manikúru a nebo se stane už součástí vybavení vašich kabelek, stejně jako a především tento Wellform Epilvis, ten nejpřesnější, nejjemnější epilátor, který nespůsobuje žádné podráždění, který se jednoduše ovládá jedním tlačítkem a na ty nejjemnější chloupky slouží tedy toto vestavěné LED světlo. Vidíte,
že tedy už nám to všechno funguje a pokud byste chtěli dosáhnout

dosáhnout opravdu ten nejvyšší hebkosti vaší pleti a dostat se právě i k těm třeba v oblasti obočí, k těm nejjemnějším chloupkům, které teprve začaly vyrůstat, ale už se vám to nelíbí, tak potom si tento plastový kryt krně odstraňte a dostanete se opět zase až ke kořínkům. V případě, že je hotovo nebo vybito, tak tady ze spodní části je klasický USB kabel, který je součástí balení. No a opět až na 80 hodin při tom plném dobití vám vydrží. Podívejte se, vypadá jako elegantní rtěnka, ale přitom je to tak fantastický pomocník, bez kterého už si nebudete dokázat představit váš život, dámy. A pánové, vy máte opět možnost získat něco pro vaše praktické dámy, ať už z vaší rodiny nebo přímo pro vaši partnerku, pokud byste chtěli, protože ke každému epilátoru věnujeme sedmidílnou sadu na manikuru jako dárek, což si myslím, že je absolutně bohatá, senzační nabídka a za 999 korun absolutně nemožné jakýkoliv z těchto produktů si získat v této kvalitě. Opravdu takové nástroje a pomocníci, kteří vám vydrží už na celý život. No a věřím, že se nechcete o ně dělit a proto můžete myslet i na vaše blízké. Proto jsme záměrně šli na tuto senzační částku, protože toto je absolutní horká novinka a spousta z vás je ještě vůbec neviděla. Takže přátelé, i pro takové z vás ještě jeden to zůstává. To už je tak maličko, možná, že ještě před vypršením časomíry bude vyprodáno. To se také často u takovýchto vzácných nabídek stává. Takže přátelé, fantastická záležitost, ale už jenom jedna. Za 999 korun, takže dokonce pod 1000 korun. Špičkový, kompaktní, elegantní epilátor Wellform Epilwiz. No a k tomu tedy získáváte sedmidílnou sadu na manikúru, což je naprosto perfektní a dokonalé. Takže něco, o čem se nám ani nesní samozřejmě. A přátelé, ještě tento sen se může naplnit jedné z vás, po případě samozřejmě to šance i pro vás, milí pánové. Takže pokud chcete i vy takovýto perfektní a dokonalý dárek, tak určitě ještě volejte, ale já si myslím, že za pár vteřin bude i ten poslední Wellform Epilwiz pryč. Přátelé, časomíra je na nule a znamená to jediné. S tímto produktem se pro tuto chvíli loučíme.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
2: Nebo hovězí po burgundsku.
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
5: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
7: úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
10: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
11: Pustí.
10: Datart.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
14: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
0: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Exotika bez přestupu?
4: Jasně, přestupujeme do Plavek!
5: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
6: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto.
7: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
8: Dobrý por.
9: Auvajs, co to bylo?
8: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
12: Na. Každé pondělí a úterý.
13: Koťák live, vítejte u Koťák live.
12: Je tu Koťák.
14: Jo.
12: A nálož hostů.
15: Vzláme otázka.
12: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
16: Ne, boží, ano.
17: Gnocchi, penne, spaghetti.
18: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
12: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: zasloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90 a Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: Tak hele, já tady dneska mluvím za Rexe. Sice nemá moc originální jméno, taky nemá moc způsoby, když pije, strašně mlaská, lehá se mi do pelíšku. Ale teďka nedělá nic. Je nemocný a unavený. Prý ho můžu přihlásit, aby se na něj pan

0: který nás podíval a zachránil mu život. On má jen jeden.
1: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
2: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
4: Tati, promiň, ujel mi boss.
5: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
2: Mám levnou energii.
1: Protože...
2: jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
3: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
8: Připravte na to svou mysl.
7: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
9: Ale proč se držet při zemi?
7: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
10: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
11: O2. Více ze života.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
18: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.

0: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
1: Nebo hovězí po burgundsku?
0: Vitana. A všechno dobře dopadne.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90. A Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PTRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
6: Letos na Halloween nesmí chybět.
7: Taky!
6: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
9: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
14: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
13: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
15: Tati, promiň, ujel mi bos.
16: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
2: Destructo Skvrnum!
3: Freshissimo! Ferum Intensum!
1: A je to. Není to zas tak špatné.
4: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Power Pod. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
5: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
6: Cože?
5: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
7: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
8: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. A čím víc služeb si v rodině spojíte, tím víc ušetříte. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
9: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
10: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
11: Takže vás nesvědí hlava?
10: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
12: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
13: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
14: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
15: Na. Každé pondělí a úterý.
16: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
15: Je tu Koťák.
16: Jo.
15: A nálož hostů.
17: Známe otázka.
15: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
18: Ne, boží, ano.
19: Ňoky, pere, spagety.
20: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
15: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Jde boli bych to, ke ta vtochlona a valo. Prevy na vrome v titi si tají. Prevy na triakste.
4: Jak to Češi dokázali, Petros?
5: Je to celý o tom mlíko.
4: Není možný.
6: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
11: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: A teď trojitý epet.
5: Ty jsi teda číslo.
4: Jednička ve stabilitě, jako epet.
5: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
6: Když potřebujete doplnit palivo, nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu, nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Postarejte se o svou budoucnost.
7: To dělají moderní lidé. Investují.
8: A na to mohou být hrdí.
7: Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
11: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
4: S maminkou si přijde.

0: svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
1: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
0: Tadá!
1: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
2: Tati, promiň, ujel mi bos.
3: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
2: jsme doma,
1: anebo vyrazí do světa.
2: A to klid.
1: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. A čím víc služeb si v rodině spojíte, tím víc ušetříte. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 spolu ušetříte vy. O2, více ze života.
4: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Inde polipichto, ketaftochluna avalon. Rebina vrumev titisita ji. Rebina triakste.
6: Jak to Češi dokázali, Petros?
7: Je to celý o tom.

0: mléko.
1: Není možný.
2: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělaj to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
2: Mám levnou energii.
1: Protože...
2: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
3: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Postarejte se o svou budoucnost.
4: To dělají moderní lidé. Investují.
5: A na to mohou být hrdí.
4: Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tadá!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
10: Nulka.
11: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Nebojte se o ně. Usupa. Ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
14: jsme doma,
13: anebo vyrazí do světa.
15: A to klid.
13: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.
16: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.